0: Aby si už za kapelu obesměla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: vdát. Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou pro vždy rád.